0: je na nebesiach.
1: Nebeský Otče, Ty si zveril rodičom deti, aby ich vychovali na Tvoju slávu a pre ich večné šťastie. Stvoril si ich na svoj obraz a v krste si ich prijal za svoje deti. Ochraňuj ich v nebezpečenstvách a pokušeniach. Zachovaj ich v pravej viere a v milosti. Daj, aby sa vzmáhali v múdrosti a nábožnosti, aby tak boli osožnými členmi Tvojej cirkvi i ľudskej spoločnosti.
0: Pane, prebývaj v našich rodinách a žehnaj ich, aby sme raz všetci mohli bývať v Tvojom nebeskom domove a radovali sa s Tebou na veky vekov. Amen.